0: A na té louce?
1: Zhoří ti srdce.
0: Zhoří ti srdce? Zbyde jen hrst popela, pohozená v řece.

0: Na vrchlopeníka klášter stavějí. Na vrchlopeníka klášter stavějí. Klášter stavějí. Klášter stavějí. Mramorové okna doň ho dávají, doň ho, doň ho, once more, doň ho dávají,
1: doň ho dávají.
0: A ještě jednou.